0: vyhráva. Nakúp XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Party hity až k tebe domov. Počúvaš Get Fun iba vo Fun Rádiu.